šloch v ženském těle. Já nejedu svek a už vůbec flex, flex, flex. Já jedu design, bitch, a hlavně rap, rap, rap. Přes den dělám vazy a večer stage. Žiju dva světy, co vy žijete.